vizitku, ať víš, s kým máš tu čest.

vždycky začal žít až z večera, jak kýčovitej hit. Představ si to.

Mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Sněmovna by dnes měla schvalovat přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce. Úřady mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Odbory České televize a Českého rozhlasu vyzvali premiéra Andreje Babiše, aby zastavil projednávání změn financování veřejnoprávních médií. Vláda má v červnu řešit návrh ministra kultury Oty Klempíře, podle kterého by se veřejnoprávní televize a veřejnoprávní rozhlas nově financovaly ze státního rozpočtu místo poplatků. Velvyslancem České republiky v USA se stane velvyslanec Česka při OSN bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Uvedli to včera večer média s odkazem na ministra zahraničí Petra Macinku. Ten byl od úterý do včerejška na návštěvě Spojených států.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté odjíždí druhý rok po sobě z mistrovství světa bez medaile. Češi po třetím místu ve skupině narazili ve čtvrtfinále na Finsko, kterému podlehli 1-4. Po zlatu v Praze z roku 2024 tak opouští dějiště šampionátu podruhé za sebou bez kovu.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný nebo skoro jasný, večer bude trošku oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
2: Bylo 6 hodin a ze studia Signál Rádio už vás zdraví Jirka Svoboda. Společně vstupujeme do nového dne a ať už máte před sebou pracovní maraton, cestu do školy nebo klidnější start do rána, přeju vše

0: den plný pohody, úsměvu a samozřejmě dobré energie. My se o tu správnou ranní atmosféru postaráme těmi nejlepšími hity 80. let, které vás probudí a naladí na celý den. Chybět samozřejmě nebudou ani čerstvé aktuality, zajímavosti a prostě všechno důležité, co by vám dnes ráno nemělo uniknout. Tak si v klidu připravte kafe, nalaďte se na pohodovou vlnu a myslím, že můžeme začít. Přeju dobré ráno a příjemný poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Krásný začátek nového dne se Signál rádiem, konečně pátek, poslední pracovní den tohoto týdne a 29. května najdeme v kalendáři jméno Maximilián, kterých je u nás kolem 2200. Narozeniny má například Noel Gallagher ze skupiny Oasis, svíčky na dortu sfoukne taky herec Rupert Everett, zpěvačka Latoya Jackson nebo režisér a scénárista Bohdan Sláma. Přeju jen to nejlepší všem dnešním oslavencům. No a my ostatní si můžeme užít například Mezinárodní den hory Everest, Den sušenek nebo Evropský den sousedů. Dnešek tak může být docela dobrým důvodem urovnat nějaký sousedský spor, ale nechám to na vás. Mějte hezký den a za chvíli už bude řeč o počasí.
1: Signál Rádio vám přeje.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem, právě nám dospívala Bonnie Tyler. Dnešní ráno je v Česku úplně jasné a teploty jsou trošku nižší, měříme mezi 5 a 9 stupni. Například Liberec a České Budějovice mají 6 stupňů, Praha a Hradec Králové jsou na 9 stupních a v Brně vstupují do nového dne z 10 stupni. Poslední pracovní den tohoto týdne nabídne jasnou nebo skoro jasnou oblohu, ale večer začne od severozápadu přibývat oblačnost a maxima dnes naměříme mezi 21 a 28 stupni. Na horách bude kolem 18 stupňů Celsia. Do slunečného dne tedy posílám i sluneční kapelu Casey and the Sunshine Band a jejich Give It Up.
1: Ráno na Signál Rádi.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádiu blíží k 6:30, za chvíli už nám zaspívá Miroš Birka, ale ještě vám prozradím, jaké události přinese poslední pracovní den tohoto týdne.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: V areálu bývalého letního kina v Mníchově Hradišti skončila stavba skateparku. Sportoviště bude slavnostně otevřené během dneška. Nebude chybět ani exhibice místních skejťáků. Z Masarykova náměstí v Uničově dnes popoledně odstartuje druhá etapa závodu Míru. Náměstí a přilehlé ulice bude proto pro běžné motoristy uzavřené. V Písku se dnes představí nedávný mimořádný nález 21 zlatých nugetů z Vodňanska. K vidění bude po celé léto v Píseckém muzeu. Celý soubor nugetů váží 237 gramů. Lázně Teplice dnes zahají svoji už 872. lázeňskou sezonu. Město bude slavit až do neděle a nabídne bohatý program a spoustu občerstvení i prodejních stánků. V Litoměřicích se před zdejším hradem dnes koná Bublinky Fest zaměřený na degustaci nejlepších frizanté a růžových vín z celé České republiky. Dnes se koná oblíbená noc kostelu, která opět nabídne atraktivní prohlídky a kulturu. V celém Česku budou až do nočních hodin zdarma otevřeny kostely a jejich běžně nepřístupné části a park Hluboká se na 3 dny stane epicentrem evropského mládežnického baseballu. Baseballový Supercup nabídne ode dneška do neděle utkání nejlepších týmů z Česka i zahraničí.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 3 minuty po půl sedmé na Signál rádiu Miroš Birka, za chvíli už Rick Astley, Elton John a nebo skupina ABBA.
1: Signál rádio doprava.
0: Na dálnici D6 se srazilo osobní a nákladní auto na 30. kilometru ve směru na Prahu a Praha, Evropská ulice, tady vás ve směru z centra zdrží nehoda trolejbusu a osobního auta a k nehodě došlo také na silnici 55 u Uherského Ostrohu. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Ranní vysílání Signál rádia Rick Astley, který je zárukou skvělé melodie a rytmu. Ideální kombinace na start nového dne. Také dnes budeme soutěžit, naposledy v tomto týdnu budeme hrát hru Ano nebo ne, víc o tom povím už za chvíli a taky probereme počasí nebo pár témat ze zpravodajských webů. A i hudba do 7. hodiny bude stát za to, za chvíli třeba Emigrant nebo Elton John a skupina ABBA. Tak krásný pátek.
1: Signál rádio. Signál rádio. Signál rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál rádiem. Když slyšíš tohle...

0: Pohodová Amy Grant v ranní vysílání Signál Rádia. Dnes to máme takové, že ráno určitě sneseme svetr, odpoledne už to bude na tričko. Dnešní ráno je totiž v Česku úplně jasné a teploty jsou trošku nižší. Měříme mezi 5 a 9 stupni. Například Liberec a České Budějovice mají 6 stupňů, Praha a Hradec Králové jsou na 9 stupních, v Brně vstupují do nového dne z 10 stupni. Poslední pracovní den tohoto týdne pak nabídne jasnou nebo skoro jasnou oblohu, ale večer už se začne od severozápadu přidávat nějaká oblačnost. Maxima dnes naměříme mezi 21 až 28 stupni a na horách bude kolem 18 stupňů Celsia. Tak si poslední pracovní den tohoto týdne užijte se Signál Rádiem.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádio to roztáčel Elton John, za chvíli už ABBA nebo Mike Oldfield, ale ještě tady mám pár témat, o kterých se dnes píše na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Na dani z příjmu právnických osob stát loni získal nejvíc od automobilky Škoda Auto, a to 17,6 miliardy korun. V čele žebříčku vystřídala minule první energetickou společnost ČES, třetí skončila Česká spořitelna. Pořadí sestavuje finanční správa společně s ministerstvem financí s cílem ocenit nejvýznamnější přispěvatele do veřejných rozpočtů. Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné půjčit bezúročně až 2 miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc korun na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci z programu získat přímou dotaci až 400 tisíc korun. Část Evropy dál sužují mimořádně vysoké teploty. Itálie vydala nejvyšší stupeň výstrahy před vedrem pro Řím a další čtyři města na severu země, zatímco Portugalsko zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii měření. V portugalském městě Mora ve středu rtuť teploměru vystoupala na 40,3 stupně Celsia. Vlny veder v posledních dnech zasáhly také Francii, Británii nebo Španělsko. A do semifinále mistrovství světa postoupili vedle Finska hokejisté domácího Švýcarska, Norska a Kanady. Švýcaři se v sobotu od 15:20 o postup do finále utkají s Norskem, které prošlo v play-off mezi nejlepší čtyřku poprvé v historii. Kanada ve 20 hodin narazí na Finsko, které ve čtvrtfinále vyřadilo českou reprezentaci.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem, blížíme se k 7. hodině a jestli se rádi díváte na filmy a seriály a vadí vám reklamy, pak by se vám mohla hodit televizní streamovací služba Prima Plus. Dnes v tomto týdnu naposledy budete moci získat předplatné na celý rok a díky tomu si užijete televizní zábavy až. No a my vám k tomu ještě jako bonus navíc přidáme i náš krásný rádiový hrneček. Dnes před 8:30 si proto nenechte ujít kvízovou hru Ano nebo ne, kde vás od výhry dělí jedno jediné správné slovo. Detaily k tomu najdete na našem webu Signál Radio.cz.
1: Je tu nový

0: Mike Oldfield a Maggie Reilly nás vzali na výlet do Francie a teď krátce před 7 hodinou, že se mnou ve studiu Lucka Sinková. Vítám tě, dobré ráno.
1: Hezký páteční den.
0: Máme před sebou ještě slunečný den. Já si tak říkám, slunečné počasí a jahody, to jde krásně dohromady, co říkáš?
1: No jo.
0: No, tak například na farmě v Raňany, tam už spustili samozběry jahod a já jsem zjistil, že kilo při samozběru stojí 99 korun. Mm-hmm. Takže kdo by si chtěl nazbírat něco třeba na jahody s cukrem, se smetanou nebo na zavaření na koláč, tak prostě třeba do Vraňan, tam je možnost. Navíc v neděli to můžou lidi spojit i s oslavou Dne dětí. Tak to je takový tip na víkend, kdybyste
1: jo,
0: chtěli.
1: Jo, to je pravda. No a ty děláš chutě teda s těmi jahodami, musím říct, ale jenom mi tak proběhlo v hlavě, proč nikdo nedělá samozběr třeba malin, že jo? Ty mám taky ráda.
0: No možná, že se dělají, kdo ví, já nevím.
1: Jo,
0: no.
1: Já taky nevím, ale myslím, o jahodách se hodně mluví.
0: Myslím
1: no.
0: si, že takovými jahodami se dá spravit chuť po včerejším hokeji.
1: Teda to byl oslý můstek.
0: Byl.
1: To se ti teda povedlo. Ano, bolí to, ale i tak jsme my fanoušci byli u každého gólu, u každé šance a taky i náš kolega Petr Plintovič, který zmapoval cestu našich českých hokejistů. No a dnes se navíc koná Noc kostelů, taky o tom bude řeč ve zprávách.
0: A pak už Desireless, Toto Cutugno nebo Vanessa Paradis, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Na silnici 3 u Smilkova na Benešovsku se srazila 2 nákladní a 1 osobní auto, řeší to policie a tvoří se kolona v obou směrech. Praha Radlická ulice, tady vás drží nehoda ve směru na Jinonice a pozor ještě na nehodu na dálnici D6 na 30. kilometru ve směru na Prahu. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Máme poslední pátek v měsíci květnu. Hezké ráno přeje Lucie Sinková. Sněmovna včera večer přerušila projednávání koaliční novely stavebního zákona, která má především urychlit stavební řízení. Na návrh poslankyně ANO Evy Fialové přerušila druhé čtení do dnešní 14. hodiny. Včerejší debata trvala asi 3 hodiny a středeční jednání o předloze asi 4. Na renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám bude možné získat bezúročnou půjčku až 2 miliony korun. U bytových domů podpora dosáhne až na 750 tisíc korun na byt a nízkopříjmové domácnosti mohou v programu získat dotaci až 400 tisíc. Žádosti půjde podávat od 25. června a program má fungovat do roku 2029. Už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celé republice. A to v rámci akce Noc kostelů. Letošní ročník ponese motto Odvaha.
0: Co se děje v regionu?
1: Kvůli technické závadě dnes ráno nejezdí metro A mezi stanicemi Želivského a náměstí Míru. Pražský dopravní podnik zatím nezná předpokládaný čas obnovení provozu. Uvádí to na svých webových stránkách. Dodejme, že vlaky metra se na lince A zastavily kolem 4:30 ráno.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté odjíždí druhý rok po sobě z mistrovství světa bez medaile. Jejich cestu šampionátem mapoval kolega Petr Plintovič.
2: Češi po třetím místu ve skupině narazili ve čtvrtfinále na Finsko, kterému podlehli 1-4. Po zlatu v Praze z roku 2024 tak opouští dějiště šampionátu po druhé za sebou bez medaile. Zlato z loňska neobhájí Američané, ti prohráli s Kanadou 0-4. V dalších čtvrtfinálových zápasech domácí Švýcaři porazili Švédsko 3-1 a Norsko Lotyše 2-0. Právě Švýcarsko vyzve v sobotním semifinále Nory. Kanada narazí na Finy.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný, až k večeru přibude oblačnosti především na severozápadě Čech. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, místy může rtuť v teploměru ukázat až 28. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: Krátce po 7. hodině je s vámi ve studiu Signál Rádia Jirka Svoboda. Před námi je poslední pracovní den tohoto týdne a v pátek 29. května slaví svátek Maximilián. Narozeniny má například herec Rupert Everett, zpěvačka Latoya Jackson nebo režisér a scénárista Bohdan Sláma. Přeju všechno nejlepší. No a za chvíli už si připomeneme tradičně několik dnešních výročí. Měli byste určitě poslouchat, jestli jste kdysi měli MBčko. Teď přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte Signál Rádio, už je 29. května a v roce 1865 to byl den, kdy byly Mariánské Lázně povýšeny na město. Pojďme se teď vydat proti proudu času za dalšími událostmi z minulosti.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den byl v roce 1964 zahájen prodej populárního automobilu Škoda 1000 MB zvaného MBčko. V roce 1959 americká raketa vynesla do kosmu dvě opice, jejich let trval 15 minut. Stav bez tíže přečkali v pořádku, ovšem v rozporu s plánem letu nestiskli tlačítko pro vyslání Morzeovy abecedy, i když tento úkol dlouho nacvičovali. V roce 1953 lidé poprvé zdolali nejvyšší horu světa Mount Everest, byli to Edmund Hillary a jeho šerpa. V roce 1787 se konal poslední pohřeb na starém židovském hřbitově v Praze. Pohřbívat se tady začalo už počátkem 15. století. A v tento den v roce 1453 Turci dobili město Konstantinopol, hlavní město tehdejší Byzantské říše, dnešní Istanbul. Někteří věří, že to signalizovalo konec středověku.

0: Na Signál rádiu nám dospíval Matthew Wilder a i když za okny už svítí slunce, tak teploty jsou poměrně nízké, měříme mezi 5 a 9 stupni, ale teploty půjdou rychle nahoru, protože poslední pracovní den tohoto týdne nám nabídne jasnou nebo skoro jasnou oblohu, večer se ale od severozápadu začne přidávat nějaká oblačnost. Maxima dnes naměříme mezi 21 až 28 stupni a na horách bude kolem 18 stupňů Celsia. Ráno to tady ještě bude na svetr nebo mikinu, odpoledne už jenom na tričko a kraťasy. Tak vám přeju hezký den a posílám Vanesu Paradis.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Jen pár minut před půl osmou máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Dnešek bude plný událostí a tady je výběr některých z nich.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Areálu bývalého letního kina v Mnichově Hradišti skončila stavba skateparku. Sportoviště bude slavnostně otevřené během dneška. Nebude chybět ani exhibice místních skejťáků. Z Masarykova náměstí v Uničově dnes popoledně odstartuje druhá etapa závodu Míru. Náměstí a přilehlé ulice bude proto pro běžné motoristy uzavřené. V Písku se dnes představí nedávný mimořádný nález 21 zlatých nugetů z Vodňanska. K vidění bude po celé léto v Píseckém muzeu. Celý soubor nugetů váží 237 gramů. Lázně Teplice dnes zahájí svoji už 872. lázeňskou sezonu. Město bude slavit až do neděle a nabídne bohatý program a spoustu občerstvení i prodejních stánků. V Litoměřicích se před zdejším hradem dnes koná Bublinky Fest zaměřený na degustaci nejlepších frizanté a růžových vín z celé České republiky. Dnes se koná oblíbená noc kostelu, která opět nabídne atraktivní prohlídky a kulturu. V celém Česku budou až do nočních hodin zdarma otevřeny kostely a jejich běžně nepřístupné části a park Hluboká se na 3 dny stane epicentrem evropského mládežnického baseballu. Baseballový Supercup nabídne ode dneška do neděle utkání nejlepších týmů z Česka i zahraničí.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Skupina Eurythmics, necelé 2 minuty po 7:30 na Signál Radio. Dál už se tady na vás těší Erasure, CC Catch nebo Gypsy Kings.
1: Signál Radio, doprava.
0: Praha, Liberecká ulice ve směru na centrum, tady čekejte zdržení kvůli nehodě osobáku a dodávky. Dálnice D1 hlásí nehodu kamionu a osobního auta na 182. kilometru ve směru na Brno, tvoří se tady kolona a nehoda s únikem provozních kapalin se stala na silnici 12 v Úvalech na Praze Východ. Signál Radio vám přeje šťastnou cestu.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Máte naladěné Signál Rádio, pojďme chvíli ke sportu. O víkendu vyvrcholí ve Švýcarsku 89. mistrovství světa v hokeji. Sobota nejprve nabídne semifinále, na které nás teď pozve náš sporťák Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Ze sportu.
2: Češi po třetím místu ve skupině narazili ve čtvrtfinále na Finsko, kterému podlehli 1-4. Po zlatu v Praze z roku 2024 tak opouští dějiště šampionátu podruhé za sebou bez medaile. Zlato z loňska neobhájí Američané, ti prohráli s Kanadou 0-4. V dalších čtvrtfinálových zápasech domácí Švýcaři porazili v bouřlivé atmosféře v Curychu Švédsko 3-1 a Norsko Lotyše 2-0. Právě Švýcarsko vyzve v sobotním semifinále Nory, Kanada narazí na Finy. Zajímavostí určitě je, že domácí země vyhrála všech 8 dosavadních utkání na šampionátu a Norové jsou mezi nejlepší čtyřkou mistrovství světa poprvé v historii. Šampionát vygraduje v neděli, nejprve odpoledním zápasem o bronz. Večer už se bude hrát o zlato.
1: Signály ze sportu.

0: Máte naladěné Signál Rádio, je tady poslední pracovní den tohoto týdne, navíc poslední pátek měsíce května a dnešek zatím nabízí vymetenou oblohu, ale trochu nižší teploty, ovšem odpoledne se dočkáme velmi příjemných hodnot. Obloha bude celý den jasná nebo skoro jasná, k večeru se ale začne od severozápadu přidávat nějaká oblačnost. Teploty naměříme ve velkém rozsahu od 21 do 28 stupňů a na horách bude kolem 18. A zatím to vypadá, že na pár dní to bude poslední sluneční den, protože o víkendu se nám zatáhne a zaprší. Tak si užijte pátek a posílám Gypsy Kings.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádiu to roztáčeli Gypsy Kings a dál už to budou Bonnie M nebo Crowded House, ale ještě vyrážíme do Zlína, kde to žije filmovým festivalem. Na zajímavý program nás pozve Luděk Savana Urbánek.
1: Zlín Film Festival je tu. V průběhu samotného festivalu nabídne obchodní centrum Zlaté jablko pestrý celotýdenní program. Každý den mezi 10. a 19. hodinou budou pro návštěvníky připraveny zajímavé aktivity. K hlavním lákadlům patří populární hudebně rytmická hra Beat Saber ve virtuální realitě. Letošní novinkou je i fotokoutek umělé inteligence, který dokáže návštěvníky během okamžiku proměnit v oblíbenou filmovou postavu. Součástí programu budou také každodenní setkávání s festivalovými maskoty a se známými filmovými osobnostmi. Pravidelné autogramiády se uskuteční vždy ve 14 a v 17 hodin, o víkendu navíc i v 11. Největší celebritu přivítá Zlaté jablko v pondělí 1. června. Své sté narozeniny zde totiž oslaví ušatý hrdina legendární Hurvínek. Od 9.30 do 17 hodin budou připraveny animační a sladké dílny pro děti, vystoupení z Pejbla a Hurvínka i řada zajímavých gratulantů. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Krásné ráno vám všem, kdo právě ladíte Signál Radio. Před 8 hodinou je čas na pravidelnou dobrou zprávu, která nás dnes zavede mezi malé včelaře.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio.
0: Na základní škole Bobrová na Žďársku mají včelařský kroužek, který letos oslavil už 20 let své existence a přitom vznikl úplnou náhodou, jak nám prozradí zakladatelka kroužku Ivana Řezničková.
2: Jsme vznikli tak jako spíš náhodou. Paní učitelka tady měla přírodovědný kroužek, měla tady hodně dětí, děcka to strašně zajímalo a přiletěli na zahradu rojvče. Tak se na mě jako na včelaře obrátila, ale já jsem byla začínající včelař. Jestli bych s tím něco neudělala, že už tam visí a že jí ho je líto, tak jsme ho sebrali, ten roj, a usadili do toho přírodovědného kroužku. Postupně přírodovědný zanikl a zůstali jsme my včelaři. A je to logický, že když máte jedno zvíře, musíte se o něj starat.
0: Včelaření děti baví a dokonce v minulosti vyhráli několik soutěží a získali i pohár ministra zemědělství. Zájem o včelaření je ve škole tak velký, že vznikly už dvě party, které se o užitečný hmyz pravidelně starají. A už za 2 týdny je čeká letošní první stáčení medu. Ročně ho získají kolem 100 kilogramů.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné páteční vysílání Signál Rádia, 2 minuty nás dělí od 8 hodiny, se mnou ve studiu už Lucka Sinková, opět tě vítám, dobré ráno.
1: Hezké signálové ráno.
0: Tak já jsem před chviličkou měl svoji pravidelnou dobrou zprávu, která zavedla naše posluchače mezi malé včelaře, a dobrých zpráv není nikdy dost, mám tady ještě jednu úplně pro všechny. Podle výpočtu Liberálního institutu totiž na dnešek připadá Den daňové svobody.
1: Yeah.
0: To znamená, že do dneška jsme pomyslně pracovali na financování státu a pak už začínáme vydělávat sami na sebe. No, co my s těma prachama
1: Člověče,
0: budeme dělat?
1: Ty nás vždycky umíš potěšit. No, právě. Kde máš ty hrábě?
0: Pojďme ke zprávám.
1: No tak dozvíte se, že poslanci se ve 2 odpoledne budou scházet. Proč? Asi tušíte, protože navážou na ten včerejšek, který nedořešili. A my si řekneme víc za okamžik. No a na Vysočině hoří. Naštěstí teda hasiči to mají pod palcem, lokalizovali to, ale podrobnější budeme taky za chvilku ve zprávách.
0: A po nich Phil Collins, Kylie Minogue nebo Kim Wilde, budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Praha Liberecká ulice ve směru na centrum, čekejte zdržení kvůli nehodě osobáku a dodávky. Dálnice D1 hlásí nehodu kamionu a osobního auta na 182. kilometru ve směru na Brno, tady se tvoří kolona. Boural se taky na silnici 14. Horní Brané na Similsku a u převráceného kamionu zasahují záchranáři na silnici 61 u Kladna. Tady došlo i k úniku paliva na vozovku. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké květnové ráno přeje Lucie Sinková. V Možděnicích na Chrudimsku, která jsou součástí obce Vysočina, dnes ráno hoří bytový dům se sociálními službami. Obec evakuovala 17 lidí před příjezdem hasičů. Příčina požáru je v šetření, řekl to mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejdlík. Požár byl ohlášen před 5. hodinou ráno a po hodině ho hasičské jednotky lokalizovaly. Sněmovna dnes řeší změny v zákonu o podpoře bydlení. Část pravomocí při pomoci lidem v bytové nouzi by se měla přesunout z obcí na úřady práce, které by nově rozhodovaly o žádostech. Novela má také rozšířit poradenská místa na všech 205 obcí s rozšířenou působností. Odpoledne poslanci navážou na projednávání novely stavebního zákona. V Česku vznikl nový mobilní protidronový systém. Dokáže drony odhalit, sledovat i zneškodnit. A první kusy letos zamíří na Blízký východ. Podle odborníků se Evropa musí rychleji přizpůsobit moderním způsobům boje.
0: Co se děje v regionu?
2: Výstaviště v Praze v Holešovicích od dneška hostí další ročník automobilové slavnosti Legendy. Na návštěvníky čekají 3 dny plné burácejících motorů, výjimečných aut a také zážitků pro celou rodinu. Škoda Auto poprvé ukáže české veřejnosti nový elektromobil Škoda Epic. K vidění budou také další aktuální modely mladoboleslavské automobilky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté odjíždí druhý rok po sobě z mistrovství světa bez medaile. Jejich cestu šampionátem mapoval kolega Petr Plintovič.
3: Češi po třetím místu ve skupině narazili ve čtvrtfinále na Finsko, kterému podlehli 1-4. Po zlatu v Praze z roku 2024 tak opouští dějiště šampionátu po druhé za sebou bez medaile. Zlato z loňska neobhájí Američané, ti prohráli s Kanadou 0-4. V dalších čtvrtfinálových zápasech domácí Švýcaři porazili Švédsko 3-1 a Norsko Lotyše 2-0. Právě Švýcarsko vyzve v sobotním semifinále Nory. Kanada narazí na Finy.
1: Ještě dodejme, že nejlepšími hráči Česka na letošním mistrovství světa byli Roman Červenka, Filip Hronek a Lukáš Sedlák.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný, až k večeru přibude oblačnosti především na severozápadě Čech. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, místy může rtuť v teploměru ukázat až 28. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Dobré ráno se Signál Rádiem, už bylo 8 hodin. Vyplatí se vám zůstat s námi dál? Zjišťovali jsme, jak by se mohly vyvíjet ceny plynu kvůli konfliktu na Blízkém východě. Řekneme vám to už za chvíli a taky budeme před 8:30 soutěžit. Tento týden naposledy hrajeme o roční předplatné na Prima Plus a náš krásný rádiový hrneček. Číslo do studia 910 260 910 se vám bude hodit na kvízovou hru Ano nebo ne. Dva dárky získáte za jedno jediné správné slovo. No kdo vám to dá? Jsem Jirka Svoboda, přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, možná jste to už zaregistrovali, konflikt na Blízkém východě začíná hýbat cenami energií. Mnozí z nás to už pocítili třeba při tankování pohonných hmot. Na světových trzích se už zvedly i ceny plynu, a to už místy o 30%. Někteří dodavatelé proto začínají zdražovat, ale podle člena správní rady společnosti Centropol Jiřího Matouška by to na české domácnosti nemělo mít příliš dramatický vliv.
1: Ten nárůst je samozřejmě jako velikán. Ale z druhé strany, a to je uklidnění pro spotřebitele, my dodavatelé nakupujeme a uzavíráme ty smlouvy na dodávky zemního plynu s výrazným předstihem. To znamená, že veškerý zemní plyn, který nakupujeme pro budoucí spotřebu nyní, tak stále tvoří pouze část celku a vlastně ovlivňuje pouze tu průměrnou nákupní cenu, z které my pak tvoříme ceníky.
0: Jak se dál budou vyvíjet ceny energií, bude záležet na tom, kdy se podaří konflikt na Blízkém východě uklidnit. Spotřebitelé, kteří mají se svým dodavatelem uzavřenou fixaci ceny, se nárůstu v nejbližší době obávat nemusí.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Evropa se potýká s horkým počasím, které jsme si v minulých dnech užili i u nás. Teď už se mírně ochladilo a tak na teplotní rekord dneska nedosáhneme. V roce 2005 bylo u nás bez pár desetin 33 stupňů. Nás dnes čeká jasná nebo skoro jasná obloha. K večeru se od severozápadu začne nasouvat oblačnost a naměříme mezi 21 až 28 stupni. Na horách dnes teploty vystoupí na 18 stupňů Celsia. Dnešní sluneční den si užijte, protože o víkendu se nám počasí zkazí, přijdou přehánky a bouřky.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádiu zpěvačka Kylie Minogue, za chvíli zaspívá Petr Kotwald a pak nás čeká poslední soutěž tohoto týdne o dva dárky najednou, proto si připravte telefony s číslem 910 260 910. Teď ještě mrkneme na zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Na dani z příjmu právnických osob stát loni získal nejvíc od automobilky Škoda Auto, a to 17,6 miliardy korun. V čele žebříčku vystřídala minule první energetickou společnost ČES, třetí skončila Česká spořitelna. Pořadí sestavuje finanční správa společně s ministerstvem financí s cílem ocenit nejvýznamnější přispívatele do veřejných rozpočtů. Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné půjčit bezúročně až 2 miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc korun na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci z programu získat přímou dotaci až 400 tisíc korun. Část Evropy dál sužují mimořádně vysoké teploty. Itálie vydala nejvyšší stupeň výstrahy před vedrem pro Řím a další čtyři města na severu země, zatímco Portugalsko zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii měření. V portugalském městě Mora ve středu rtuť teploměru vystoupala na 40,3 stupně Celsia. Vlny veder v posledních dnech zasáhly také Francii, Británii nebo Španělsko. A do semifinále mistrovství světa postoupili vedle Finska hokejisté domácího Švýcarska, Norska a Kanady. Švýcaři se v sobotu od 15:20 o postup do finále utkají s Norskem, které prošlo v play-off mezi nejlepší čtyřku poprvé v historii. Kanada ve 20 hodin narazí na Finsko, které ve čtvrtfinále vyřadilo českou reprezentaci.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádu nám právě zpíval Petr Kotwald a před námi je poslední soutěžní kolo tohoto týdne. Volná je už naše telefonní linka 910 260 910.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: Dnes opět můžete získat roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a k tomu náš rádiový hrneček a k výhře přitom stačí jedno jediné správné slovo. A telefon nám vyzvání, tady Jirka, Signál Rádio, kdo se dovolal?
2: Hezký dobrý den, tady Katka.
0: Katko, já vás zdravím, kde nás právě posloucháte?
2: Poslouchám vás v Moutnicích, to je Brno-Venkov.
0: Brno-Venkov, tak vás tam moc zdravíme. Mám tady jednoduchou, teda doufám, že jednoduchou otázku, na kterou odpovídáte pouze slovem ano nebo ne. Hrála jste někdy golf? To teda ještě není ta soutěžní otázka. Taková
2: zvídavá. Ne, nehrála
0: jsem golf. Protože o golfu právě moje otázka bude. A já se ptám, golfové míčky mají na sobě takové miniaturní důlky. A je to proto, aby byly lehčí, ano nebo ne?
2: Ano.
0: To, aby lépe létali. Tak aha, Katko, někdy dobře, příště. Tak jo, mějte se, naschranou. Tak zkusíme to dál. 910 260 910, to je telefonní linka do našeho studia. Právě teď je volná, můžete získat roční předplatné na Prima Plus a náš rádiový hrneček. Tady je Jirka, dobré ráno. Halo, halo. Tak ještě jednou. Jirka, dobré ráno. Kdo pak se dovolal?
3: Dobré ráno, Luděk.
0: Luďku, já vás zdravím a pokládám rovnou otázku. Je nejvyšší strom na světě vyšší než 350 metrů, ano nebo ne?
3: Ne.
0: A to je správně. Nejvyšším stromem na světě je obří sekvojovec, který dosahuje výšky 115 metrů. Tak Luďku, pro vás to znamená, že získáváte roční předplatné na Prima Plus, kde jsou stovky filmů a seriálu zdarma a bez reklam a ještě přidáváme náš krásný rádiový hrneček. Máte radost?
3: Určitě ano.
0: Máte nějaké plány na víkend?
3: Plány na víkend má být špatný počasí, tak asi žádný výlet nebude a bude se pracovat doma.
0: A budete u toho poslouchat Signál Rádio?
3: Určitě.
0: Skvěle. Tak jo, ještě jednou gratuluji, užijte si víkend podle svých představ a naslyšenou a nezavěšujte.
3: Ano, děkuji.
0: Tak tento týden jsou všechny dálky rozdané, ale nebojte, už brzy pro vás budeme mít další soutěž. V nejbližších dnech se dozvíte víc z našeho éteru i na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádio.

0: Na Signál Radu nám právě teď 9:59 dospívala Kim Wilde a dál se můžete těšit na Falka, skupinu Bee Gees anebo zpěvačku Cher.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Brno, ulice Vídeňská, tady se vyšetřuje nehoda tramvaje a osobního auta. Na dálnici D1 na 192. kilometru u Brna hoří kamion. Zasahují tam 4 jednotky hasičů. Ve směru na Prahu se podařilo obnovit provoz jedním pruhem. Praha Evropská, zdržíte se kvůli nehodě ve směru k letišti a na pražském okruhu na 8. kilometru na trase Modletice Ruzině překáží nepojízdný kamion. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den.

0: Máte naladěné Signál Rádio, pojďme chvíli ke sportu. O víkendu vyvrcholí ve Švýcarsku 89. mistrovství světa v hokeji. Sobota nejprve nabídne semifinále, na které nás teď pozve náš sporťák Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Ze sportu.
2: Češi po třetím místu ve skupině narazili ve čtvrtfinále na Finsko, kterému podlehli 1-4. Po zlatu v Praze z roku 2024 tak opouští dějiště šampionátu podruhé za sebou bez medaile. Zlato z loňska neobhájí Američané, ti prohráli s Kanadou 0-4. V dalších čtvrtfinálových zápasech domácí Švýcaři porazili v bouřlivé atmosféře v Curychu Švédsko 3-1 a Norsko Lotyše 2-0. Právě Švýcarsko vyzve v sobotním semifinále Nory, Kanada narazí na Finy. Zajímavostí určitě je, že domácí země vyhrála všech 8 dosavadních utkání na šampionátu a Norové jsou mezi nejlepší čtyřkou mistrovství světa poprvé v historii. Šampionát vygraduje v neděli, nejprve odpoledním zápasem o bronz. Večer už se bude hrát o zlato.
1: Signály ze sportu. Ze sportu.

0: Na Signál rádiu nám dospívala zpěvačka Cher. Dnes máme před sebou příjemné počasí, poslední pracovní den toto týdne nabídne jasnou anebo skoro jasnou oblohu. K večeru začne od severozápadu přibývat oblačnost. Maxima dnes naměříme mezi 21 až 28 stupni a na horách bude kolem 18 stupňů. Víkend bude ve znamení oblačné oblohy. Místy se objeví přehánky a není vyloučená ani bouřka. Nejvyšší teploty zítra i v neděli vystoupí na 24 až 28 stupňů. V bouřkách by mohlo napršet až 25 mm srážek. Zataženost deštěm bude ještě v pondělí, kdy naměříme 17 až 22 stupňů, ale od úterka už opět můžeme čekat více slunce a teploty porostou k 28 stupňům. Tak hezký pátek a za chvíli už si dáme pár tipů na tento víkend.
1: Ráno na Signál.

0: Skupina Bee Gees v pátek ráno na Signal Rádiu, za chvíli už Peter Gabriel nebo Jimmy Cliff, a protože už skoro startuje víkend, tak přináší kolega Honza Navrátil tradiční výběr pražských akcí.
1: Hezký den, i poslední květnový víkend má v Praze, co se akcí týče, co nabídnout. A začneme třeba v budově Ministerstva zahraničních věcí. To totiž na sobotu chystá Den otevřených dveří, který nabídne k nahlédnutí reprezentativní části této historické budovy a včetně bytu Jana Masaryka. Kdo má rád motory a automobily, tak se určitě vydá na výstaviště v Holešovicích. Právě tady probíhá největší automobilová výstava v České republice. Slavnost legendy přináší přes tisícovku exponátů. Do letošní akce Noc kostelů se zapojuje také jedno z duchovních center Prahy na Vyšehradě. Krom prohlídek a liturgií tu bude otevřená i výstava Vzestupy a pády Vyšehradu. Kdo má rád kaktusy a sukulenty, tak se ode dneška může vydat na tradiční výstavu, kterou pořádá Botanická zahrada Univerzity Karlovy na Slupy. Pomalu se rozjíždí i festivalová sezóna, důkazem je festival Mezi ploty, který v sobotu a v neděli hostí Bohnická léčebna. A končíme na nádraží v Braníku, tady se v sobotu slaví Den dětí. Budou mimořádné vlaky a také autobusy a další program. Tak hezký víkend přeje Honza Navrátil.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Zanedlouho bude začínat hlavní letní turistická sezona, kdy budeme létat častěji do zahraničí. Řada lidí ale trochu tápe a na letiště se úplně neorientuje. Proto letiště Praha před hlavní sezonou spustilo kampaň Odbavte se. Letiště v této kampani radí cestujícím, jak bez komplikací projít všemi procedurami a odbavením. Zároveň upozorňuje na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a také na odlišná pravidla v terminálech. Víc prozradí mluvčí Denisa Hejtmánková.
1: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
0: Pražské letiště předpokládá, že v letošní letní sezóně odbaví rekordních skoro 12 milionů cestujících a jestli mezi ně budete také patřit, tak si určitě nezapomeňte před cestou stáhnout do telefonu apku Signál rádia, abyste nás mohli poslouchat i na zahraniční dovolené.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Páteční ráno uzavírá na signál rádiu Jimmy Cliff I Can See Clearly Now a já už je zcela zřetelně a čistě před sebou vidím Lucku Sinchovou. Ahoj.
1: Hezké signálové ráno, dočkal si se, přiběhla jsem.
0: V Belgii měli včera hodně veselo, tam se totiž konal festival muletů. Víš, co to je?
1: Netuším.
0: No to byl takový ten ikonický účes, který u nás proslavil třeba Jarda Jágr. Říkalo se mu deka, nebo se mu taky říkalo vpředu biznis, vzadu party.
1: Takový kratší vršek a delší devadesátky.
0: No ono, to je právě zvláštní. Ten účes vznikl už v 80. letech.
1: No vidíš.
0: U nás se proslavil v těch devadesátkách.
1: K nám když něco doběhne.
0: No přesně. A teď jsem zjistil, že tenhle ten účes prý znovu nabývá na oblibě.
1: Nevím, pánové, nenoste to, mně se to tak nelíbí.
0: Já bych si to na hlavu nedal. Ale zase, víš co, každý má jiný vkus, jako
1: berme
0: to tak.
1: Zase Jarda, veď, prosím tě, vem si, kolik na to zbalil ženský.
0: No je to fakt, no, tak možná, že to funguje.
1: Možná, že jo. Co ve zprávách, tak tam to snad zafunguje taky, já se omlouvám, dneska mě bolej zuby, takže se mi špatně artikuluje, ale polepším se. Téměř 40% mladých Čechů dneska užívá nikotin, tak jestli ubývá kuřáků nebo naopak, to si povíme. A padla rekordní pokuta v řádu stovek milionů eur, ne korun, ale eur, za nebezpečné zboží na velké čínské platformě.
0: Počkejte si na zprávy, po nich Bruce Springsteen, Grant Miller a nebo kapela Europe, budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
2: Signál rádio doprava.
0: Na dálnici D1 na 192. kilometru u Brna hoří kamion, zasahují tam 4 jednotky hasičů, ve směru na Prahu se podařilo obnovit provoz jedním pruhem, bouralo se na silnici 125 v Kolíně, tady auto skončilo v příkopu a řeší to policie a v Praze se srazila 3 auta na Evropské na úrovni Divoké Šárky, tady se zdržíte ve směru na centrum. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tu 9. hezké páteční ráno, přeje Lucie Sinková. Téměř 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu, čtvrtina denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá. Celkem je jich 29,5%. Klesá i spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Vyplývá to z národního

0: služeb. Podle komise se na tému v EU často objevuje nelegální a nebezpečné zboží. Firma označila pokutu za nepřiměřenou. Postup komise naopak podpořil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, který vyzval k zásahu i české úřady.
1: Co se děje v regionu?
2: Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zdarma zahradu Rottmeyerovy vily. Ta vznikla v letech 1928 a 1929 jako dům architekta Otto Rottmeyera. Dům zaujme otevřenou terasou a výrazným válcovitým schodištěm, ve kterých je cítit rukopis architekta Jože Plečnika. Na dům, který zájemci naleznou v ulici U páté baterie, navazuje rozsáhlá zahrada. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu včera podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal v 31. minutě Filip Hronek. Reprezentanti skončili na šampionátu pátí a vylepšili o jedno místo loňský výsledek.
1: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
0: Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný, až k večeru přibude oblačnosti především na severozápadě Čech. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, místy může rtuť v teploměru ukázat až 28. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
1: Signál Rádio.
3: Přeju vám krásný pátek se Signál Rádiem. Už bylo 9 hodin, tak nám začíná dnešní dopoledne. My si ho za několik minut zpříjemníme jednou nahrávkou z magnetofonové pásky. Věřím, že vám připomenu hit, který jste možná také kdysi chytali s prstem na tlačítku Rekord, abyste si ho mohli z rádia nahrát na kazetu. Jsem Jirka Svoboda a přeju vám hezký poslech.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné páteční vysílání Signál Rádia a teď si připomeneme jeden hit, který jste možná kdysi měli nahraný na magnetofonové pásce.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes tady mám jednu klasiku z roku 1985, kdy tanečním parketům a reproduktorům vládly syntézátory a styl eurodiska. Postará se o ní americký zpěvák a model Grant Miller. Mám tady asi jeho jeden z největších hitů Colder Than Ice. Možná vám bude trošku připomínat hity od Fancyho, což není žádná náhoda. Fancy totiž pro něj tuhle písničku napsal a taky produkoval. Vymyslel chytlavou basovou linku a refrén a díky tomu se píseň rychle dostala na přední příčky tehdejší hitparád. Tak tady je Grant Miller, rok 1985 a Colder Than Ice.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Pátek trávíte se Signál rádiem, většině z vás den právě zpříjemňujeme v práci, někomu možná i někde na zahrádce a nebo za volantem auta, ale budeme rádi, když s námi budete trávit i dnešní večer. Zahrneme vás totiž romantickými hity. Opět pro vás do vysílání chystáme pořad The Power of Love, tedy 5 hodin těch nejkrásnějších balad 80. let. A těšit se na ní můžete už od 9 večer, hrát vám budou pak až do 2 do rána. Počasí bude přát tomu sedět déle venku, popíjet nějaký drink a nechat plápolat plamínky svíček a k tomu poslouchat pořad The Power of Love tady u nás na Signál rádiu.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Na signál rádiu zpěvačka Tiffany dal už třeba ABBA nebo Climby Fisher, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který nás pozve na víkend za železniční nostalgií.
1: Mezi Českou Kamenicí a Kamenickým Šenovem na Českolipskou byla zbudována 5-kilometrová železnice. Poprvé zde vlaky se projeli 10. února roku 1886. V září 1979 byla ale trať zrušena. Kvůli špatnému stavu byla doprava ukončena v roce 1992 zcela a o 3 roky později se nejstarší části ujal klub Přátel Lokálky a v létě 1996 zahájil sezónní provoz historickými parními a motorovými vlaky. V roce 2008 trať zakoupil Klub železničních cestovatelů, který v roce 2011 na trati obnovil provoz turistických vlaků. Tolik historie. Současnost je taková, že o víkendu se bude slavit ve velkém 140 let od zahájení provozu na trati. K tomu ředitel klubu Bohumil Augusta vydal knihu o její historii s názvem Šenovka. Staré vlaky budou po oba dva dny pendlovat mezi Děčínem a Jedlovou. Podrobné jízdní řády jsou na webu Klubu železničních cestovatelů, kde se dozvíte i o řadě dalších akcí. Pohodový víkend u Šenova na staré železnici přeje Luboš Dvořák.

0: Tři minuty před 10. hodinou na signál rádu kapela Blondie její Maria. Za chvíli zprávy, po nich Yazoo, Inexis a nebo Steve Wonder. Těšte se na to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio doprava.
0: Dvě auta se srazila na silnici 311 u Lanškrounu na Orlicko-Ústecku. Projet se tady dá s opatrností. Praha Kbelská ulice, tady dopravu ve směru na centrum komplikuje porouchaný kamion. Na silnici 18 u Dublovic na Příbramsku havaroval kamion. A pozor taky na silnici 101 v Říčanech u Prahy. Tady policie vyšetřuje nehodu auta a motorky. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční dopoledne přeje Lucie Sinková. Sněmovna má dnes projednat přesun části agendy pomoci lidem v bytové nouzi z obcí na úřady práce a rozšíření poradenských míst. Odpoledne pak pokračuje druhé čtení koaliční novely stavebního zákona. Ceny bytů a domů na Slovensku v prvním letošním čtvrtletí meziročně stouply o 14,5%, tedy nejrychleji od třetího kvartálu roku 2022. Plyne to z údajů, které dnes poskytl Slovenský statistický úřad. Tempo zdražování rezidenčních nemovitostí bylo podle statistiků třetí nejvyšší v historii. Ceny bydlení rostou na Slovensku meziročně dvouciferným tempem nepřetržitě od začátku loňska. Ruský dron během nočního útoku na Ukrajinu zasáhl v Rumunsku panelový dům ve městě Galaci u hranic. Způsobil tak požár a lehká zranění dvou lidí. Incident, který NATO i rumunské úřady označují za vážnou eskalaci, vyvolal ostré reakce politiků, včetně premiéra Babiše a tamního prezidenta Niko Šuradana, který žádá koordinovanou mezinárodní odpověď.
0: Co se děje v regionu?
1: Jak už jsme vás informovali, kvůli brzké ranní technické závadě nejezdilo metro na lince A mezi stanicemi Želivského a náměstí Míru, předtím mezi Davidskou a náměstí Míru. Dopravní podnik později provoz částečně obnovil a před 45 minutami byla trať zprovozněna v celé délce, takže metro už opět jezdí bez omezení.
0: Sport.
1: Už bez Jannika Sinnera bude pokračovat tenisové French Open. Turnaj na pařížské Antuce sleduje kolega Petr Plintovič.
2: Ital Jannik Sinner senzačně vypadl na Roland Garros ve druhém kole. Světová jednička prohrála po pěti setech s Argentincem Serundolem. Dnes o osmifinále zabojuje trojice Čechů. Jakub Menšík se utká s Australanem Deminorem, Karolína Muchová se Švýcarkou Teichmannovou a Marie Bousková narazí na Rusku Miru Andrejevovou.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný, až k večeru přibude oblačnosti především na severozápadě Čech. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, místy může rtu.

0: Ve společnosti Signál Rádia si užíváte páteční dopoledne a také poslední pracovní den tohoto týdne bude patřit výletu do hudební historie. Tou s datem 29. května nás provede kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Na první zastávce nám svítí letopočet 1983. To glamrocková parta Kiss odehrála svůj poslední koncert s celoobličejovým make-upem. Ve stejné sestavě a znovu zmalovaní se pánové objevili roku 1996, aby v roce 2023 definitivně zabalili svých pět švestek a nechali se zastupovat avatary.

Po proudu času plujeme jen o 12 měsíců blíž současnosti, tedy do 29. dne měsíce května roku 1984. Tina Turner tenkrát vydala své velké comebackové album Private Dancer. Nejúspěšnější deska královny rock'n'rollu byla v roce 2020 vybrána jako kulturní dědictví do knihovny kongresu USA. Stejnojmenný song pro LPčko napsal Mark Knopfler, původně frontman Dire Straits.

Na závěr tragická událost, která se odehrála před 29 lety. Americký písničkář a obrovský hudební talent Jeff Buckley se utopil v řece Mississippi. O 3 roky dříve vydal svou jedinou placku s názvem Grace, mnohými odborníky považovanou za jednu z nejlepších desek poslední dekády.

0: Na Signál rádiu Gazebo I Like Chopin. Je tady pátek, víkend klepe na dveře a opět se koná celá řada akcí. V Praze můžeme ode dneška do neděle zajít třeba na motoristickou slavnost Legendy 2026. Dnes se taky koná Noc kostelů a například v Českých Budějovicích dnes začíná pivní týden. Kdybyste chtěli i další tipy, co podniknout a kam vyrazit, stačí kouknout na náš web signalradio.cz. No a v příštích minutách nám zaspívá Roxanne, Whitney Houston anebo Modern Talking.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál rádiu. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Skupina Modern Talking a Geronimus Cadillac na Signa Rádiu. Blížíme se ke 10:45. Se mnou ve studiu je Lukáš Ferelich. Vítám tě, ahoj.
1: Hezké dopoledne, ahoj.
0: Máme tady konečně pátek, poslední pracovní den, před námi víkend, navíc to bude poslední květnový víkend. Tak nějaké plány?
1: Chtěl bych do přírody a užít si sluníčko, i když ono trošku asi skápne, tak si tím nejsem úplně jistý.
0: Já bych na to sluníčko sázel spíš dneska. O tom víkendu přeci jenom nějaká oblačnost má přijít, ale kdo ví, třeba to zas tak dramatické úplně nebude. Myslím si, že bude dobré počasí na nějaké výlety. Mimochodem, na mnoha místech se budou konat oslavy Dne dětí, který ano. Vychází na pondělí. A v neděli bude úplněk, takže kdybyste o víkendu nemohli spát, tak možná budete vědět, že to je právě kvůli úplňku.
1: Přesně, s tím mám problém já, tak díky, že jsi mi to připomněl. Teď na to budu
0: myslet. Rádo se stalo. Užijte si Lukáše, užijte si taky víkend. Jirka se loučí a v pondělí v 6 ráno. Ahoj.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Přiblížila se 11. hodina, krásné páteční dopoledne, tady je Signál Radio. Za moment John Lennon, R.E.M. nebo třeba George Michael, to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Brna po dálnici D1 193,5 km. Tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh, v něm nehoda dvou nákladních vozidel, na místě je taky policie, očekává se nárazové zdržení. Další komplikace vás potom čeká na Praze 6, na Kulaťáku Vítězné náměstí. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, taktéž se můžete nárazově zdržet, tak s tím počítejte a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký květnový den přeje Lucie Sinková. Na železniční trati v úseku mezi Krnovem na Bruntálsku a Opavou je zastavený provoz kvůli střetu vlaku s osobním automobilem. Nehoda se stala na železničním přejezdu v Krnovské ulici na výjezdu z Opavy. Ve vlaku cestovalo 690 lidí, nikdo není zraněn, jak sdělil mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Téměř 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu, čtvrtina denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá. Klesá i spotřeba alkoholu, alespoň to vyplývá z národního výzkumu, který dnes zveřejnil Státní zdravotní ústav. Více říká tisková mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.
2: Výsledky zároveň dokládají, že kouření je často spojené i s konzumací alkoholu, což významně zvyšuje zdravotní rizika.
1: V Evropě tento týden padly teplotní rekordy, mimo jiné ve Velké Británii, Irsku a Francii. Za horkem, které se obvykle vyskytuje až na vrcholu léta, stojí takzvaná teplotní kopule teplého vzduchu ze severní Afriky, která se ocitla uvězněná pod tlakovou výší nad západní Evropou. A vliv má i fakt, že Evropa se otepluje výrazně rychleji než zbytek planety.
0: Co se děje v regionu?
3: Milovníci koupání mají ode dneška ve Slaném další možnost. Právě dnes totiž otevírá v ulici u plovárny venkovní plovárna, včetně terasy. Podle správce plovárny je nutné ještě vychytat problémy s usychajícím trávníkem. Ostatní služby jsou ale připravené a jejich cena zůstává stejná jako v loňském roce. Cenová hladina je stejná například také u piva. Honza Navrátil, Slaný.
0: Sport.
1: Už bez Jannika Sinnera bude pokračovat tenisové French Open. Turnaj na pařížské Antuce sleduje kolega Petr Plintovič.
4: Ital Jannik Sinner senzačně vypadl na Roland Garros ve druhém kole. Světová jednička prohrála po 5 setech s Argentincem Serundolem. Dnes o osmifinále zabojuje trojice Čechů. Jakub Menšík se utká s Australanem Deminorem, Karolína Muchová se Švýcarkou Teichmannovou a Marie Bousková narazí na Rusku Miru Andrejevovou.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz.

0: Kapela R.E.M. teď s námi na Signál Rádiu. Řemeslníci dokončili v podzámecké zahradě v Kroměříži, která je památkou UNESCO, opravu historické voliéry z 19. století. Je součástí takzvaného pavího dvora, tvoří kovová konstrukce a drátěný výplet. Detaily přidá Šárka Brantalová ze stavebního oddělení Olomouckého arcibiskupství.
1: Voliéra vznikla pravděpodobně v 60. letech 19. století. Souběžně byla postavena s takovou renovací a změnou toho venkovního hávu pavího dvora arcibiskupskými architekty z arcibiskupského stavebního úřadu, pana Kybasta a pana Králíčka. Současní obyvatelé, ty, které jsme tam teď vypustili, jsou zlatí a stříbrní bažanti.
0: Podzámecká zahrada v Kroměříži patří k nejcennějším krajinářským dílům v České republice. Její historie sahá do přelomu 15. a 16. století. Arcibiskupství se zahradě postupně snaží vrátit podobu z druhé půlky 19. století.

0: Elton John a single, který nás pořád hodně baví. Odpoledne odstartuje víkend, počasí poslední dny přálo a tak startují samosběry. Aktuálně můžete vyrazit na čerstvé jahody. Kam a kolik vás bude stát kilo, jsme zveřejnili na našem Facebooku. Tak se podívejte a třeba ještě dnes po práci můžete vyrazit.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

Dalibor Janda a Signál Rádio. Ty největší hity z let minulých máme v playlistu a dáme vám další. Zahraje Joe Cocker, Queen nebo třeba Paul Abdul. Za moment hezké dopoledne.

0: Zpěvačka Sandra, 3 minutky před polednem na Signál rádiu. Za moment Paul McCartney, A-Lo nebo třeba Mariah Carey. To nejlepší z 80. let budeme hrát. Teď už zprávy a taky informace z provozu.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Černé mostě, Doležalova ulice hlásí nehodu osobního vozidla s motocyklem, komunikace zatím zůstává průjezdná. Další komplikaci potom čekejte ve Vysočanech, křižovatka ulic Kolbenova a Špitálská. Tady je nehoda nákladňáku s osobákem, nárazově se můžete zdržet, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké páteční poledne, poslední květnový pátek je tady a také zprávy s Lucí Sinkovou. Sněmovna dnes projednává změny v systému podpory bydlení, které mají přesunout čas rozhodování o pomoci lidem v bytové nouzi z obcí na úřady práce. Novela zároveň počítá s rozšířením sítě poradenských míst a úpravami v poskytování podpůrných opatření. Odpoledne pak poslanci navazují druhým čtením koaliční novely stavebního zákona. Opoziční ODS se obrátila na šéfku státní služby Zuzanu Bricknerovou, aby prověřila, zda se na ministerstvech nedějí nezákonné postupy v souvislosti s dotacemi pro holding Agrofert. Předseda občanských demokratů Martin Kupka dnes řekl, že jde o cestu, jak zabránit tomu, aby resorty uvolňovaly dotace tam, kde na to není nárok a kde by tak mohly vzniknout státu mnohaset milionové škody. Slovenský premiér Robert Fico po incidentu s dronem v Rumunsku vyjádřil solidaritu rumunské vládě a vyzval ke zdrženlivosti a k dialogu mezi Evropskou unií a Ruskem.
0: Co se děje v regionu?
2: Výstaviště v Praze v Holešovicích ode dneška hostí další ročník automobilové slavnosti Legendy. Na návštěvníky čekají 3 dny plné burácejících motorů, výjimečných aut a také zážitků pro celou rodinu. Škoda Auto poprvé ukáže české veřejnosti nový elektromobil Škoda Epic. K vidění budou také další aktuální modely mladoboleslavské automobilky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Sázkové kanceláře očekávají, že na letošní mistrovství světa v hokeji přijmou méně peněz než minulý rok, protože po vyřazení českého národního týmu z turnaje asi zájem sázejících mírně opadne. Dosud oslovení bookmakeri přijali na šampionát sázky za necelé 2,4 miliardy korun a sázející spíše přehrávají. Největšími favority na vítězství je Kanada a teď i domácí Švýcarsko.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný, až k večeru přibude oblačnosti především na severozápadě Čech. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, místy může rtuť v teploměru ukázat až 28. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 12 hodin a 3 minuty, dobrou chuť k obědu. Chystáte se na víkend něco upéct? Pak mám pro vás tip, který se do tohoto počasí skvěle hodí. Víc prozradím za chvíli na start Pet Shop Boys. Hezké poledne, přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a Signál Rádio. Možná máte taky víkend spojený s pečením, jenže co za moučník si dopřát v takovém vedru. Hitem letošního léta budou plody přírody. Kromě ovoce povede citron a bezinky, hlavně koláče vyrobené za studena. Odborníci pak doporučují jako lehký dezert citronový chlebíček s bezovým cukrem. Jde o lehký a svěží moučník, ideální do lehkých teplot a zvláště letních teplot. Jako bonus, výroba není složitá a je za chvilku hotovo, tak se do toho můžete pustit třeba už dnes odpoledne.

0: Bakerman a Laidback. Fotokoutek, umělé inteligence nebo hudebně rytmická hra. To vše se chystá na festivalu ve Zlíně. Pozvánku přidám za chvíli. Do té doby Natalie Imbruglia, Alphaville nebo skupina ABBA. Tak zůstaňte dál s námi a užívejte pátek.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zalívaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Pátek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Ve Zlíně to žije festivalem a program je připraven i v obchodním centru. Detaily zná kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Zlín Film Festival je tu. V průběhu samotného festivalu nabídne obchodní centrum Zlaté jablko pestrý celotýdenní program. Každý den mezi 10. a 19. hodinou budou pro návštěvníky připraveny zajímavé aktivity. K hlavním lákadlům patří populární hudebně rytmická hra Beat Saber ve virtuální realitě. Letošní novinkou je i fotokoutek umělé inteligence, který dokáže návštěvníky během okamžiku proměnit v oblíbenou filmovou postavu. Součástí programu budou také každodenní setkávání s festivalovými maskoty a se známými filmovými osobnostmi. Pravidelné autogramiády se uskuteční vždy ve 14 a v 17 hodin, o víkendu navíc i v 11. Největší celebritu přivítá Zlaté jablko v pondělí 1. června. Své sté narozeniny zde totiž oslaví ušatý hrdina, legendární Hurvínek. Od 9.30 do 17 hodin budou připraveny animační a sladké dílny pro děti, vystoupení z Pejbla a Hurvínka i řada zajímavých gratulantů. Luděk Savana Urbánek, Zlín.

0: Za 2 minuty bude 13 hodin, hezké páteční odpoledne, tady je Signál Radio, Zomman Stars on 42, taky Phil Collins nebo Bad Boys Blue, teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze na Prosecké ulici, tady je nehoda 2 osobních vozidel, částečně blokují komunikaci, ale projíždí se ve snížené rychlosti. Zatím nicméně může se objevit i očekává se taky nárazové zdržení, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V jednu odpoledne hezký květnový den přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel označil zásah obytného domu v Rumunsku ruským dronem za nepřijatelný a podpořil výzvy ke společné mezinárodní reakci. Podle něj by spojenci neměli zůstat jen u odsouzení a Rusko musí jasně pocítit důsledky svých kroků. S příchodem léta stoupají teploty nejen venku, ale také v domácnostech. Přehřáté interiéry přitom podle odborníků negativně ovlivňují kvalitu spánku, soustředění i celkovou pohodu. Mnoho lidí proto sahá po klimatizaci, která je však často spojována s hlučností, nepříjemným prouděním studeného vzduchu nebo i bolestmi v krku. Existují ovšem i alternativní způsoby, jak doma udržet příjemné klima bez výrazných teplotních výkyvů. Už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník nese motto Odvaha.
0: Co se děje v regionu?
2: Kampaň Prahy na podporu turistického ruchu je letos postavená na literatuře. Hlavní slogan zní Čtěte v Praze jako v knize a cílem je přivést do hlavního města turisty, které zajímá kultura. Městská firma Praxity Tourism vytvořila celkem 3 klipy na motivy procesu France Kafky, Golema od Gustava Meyringa a třetí klip, který symbolizuje tvorbu exilových spisovatelů 20. století. Kampaň bude stát celkem 22 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalista Pavel Kadeřábek prodloužil smlouvu se Spartou o další rok. Nenaplnil podmínky obce na automatické prodloužení, ale s klubem se dohodl. Včerejší zápas Čechů s Finy vidělo na české televizi 1,25 milionu diváků, míň než s Kanadou. Přestože šlo o jednu z nejsledovanějších sportovních událostí letošního roku, absolutní rekord z únorových zimních her v Itálii zůstal nepřekonán.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Jak bude v sobotu a v neděli, to ví 100% Dagmar Honcová.
3: O víkendu budou v hlavní roli deštníky a pláštěnky. Zatímco v sobotu bude pršet pouze místy, tak v neděli očekáváme srážky na většině našeho území.

0: Phil Collins, teď s námi na Signál rádiu.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál rádiu?
0: Zanedlouho bude začínat hlavní letní turistická sezóna, kdy budeme létat častěji do zahraničí. Řada lidí ale trochu tápe a na letišti se úplně neorientuje. Proto letiště Praha před hlavní sezónou spustilo kampaň Odbavte se. Mluvil o tom ráno Jirka Svoboda.
2: Letiště v této kampani radí cestujícím, jak bez komplikací projít všemi procedurami a odbavením. Zároveň upozorňuje na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a také na odlišná pravidla v terminálech. Víc prozradí mluvčí Denisa Hejtmánková.
3: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky a Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
2: Pražské letiště předpokládá, že v letošní letní sezóně odbaví rekordních skoro 12 milionů cestujících a jestli mezi ně budete také patřit, tak si určitě nezapomeňte před cestou stáhnout do telefonu apku Signál rádia, abyste nás mohli poslouchat i na zahraniční dovolené.
0: V pondělí budeme znovu vstávat s vámi a dáme vám informace, které oceníte na start týdne. Tak si to nenechte ujít a buďte s námi už o 6.
1: Vstávejte se Signál rádiem. Budete vědět víc.

0: Posloucháte Signál Radio, kde se už za chvíli vydáme do roku 1988 a budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky. Užívejte pátek, to nejlepší z 80. vám dáme za moment. Modern Talking, Bobby McFerrin nebo Tony Basil zahraje.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Don't worry, be happy. Bobby McFerrin, takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist 80. let, který teď okoření single z Magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes bude řeč o skladbě, která byla dlouhých 18 let posledním singlem, který nahrála ještě původní sestava kapely. Přestože tahle hitovka byla v zahraničních hitparádách úspěšná, ve své domovině tolik oblíbená u fanoušků nebyla. Proto se o ní jeden čas mluvilo jako o nedoceněné popové hymně. Anglická formace OMD a Dreamin.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Kim Wilde uzavřela 13. hodinu na Signál rádiu. Za moment Roxette, Boniem nebo třeba Lionel Richie, to nejlepší z 80. let. Teď nesmí chybět zprávy a také informace z provozu.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozorujte, v Praze Kunratice, tady na Vídeňské ulici je nehoda osobáku s motorkou, na místě jsou záchranné složky a zdržíte se na 10 minut. Další komplikace vás čeká na výjezdu z Prahy po dálnici D1, 12. kilometr ve směru na Brno. Tady je uzavřen střední jízdní pruh, neprůjezdný levý jízdní pruh, protože oba dva pruhy blokuje nehoda dvou osobních vozidel, v místě se vytváří kolona. Tak pevné nervy a dobře dojďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké páteční odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Češi a Slováci pracující v zahraničí často nevyužijí všechny možnosti, jak získat zpátky přeplatky na daně, rodinné dávky nebo další úlevy. Podle odhadů se řešením zahraničních vratek a souvisejících nároků nezabývá až polovina lidí, kteří v zahraničí pracovali krátkodobě nebo sezóně a nejspíš bez detailní znalosti daného daňového systému. Přitom právě u těchto skupin může vzniknout nárok na vrácení stovek až tisíců eur. Jak už jsme vás dnes informovali, v Možděnicích na Chrudimsku, které jsou součástí obce Vysočina, dnes hořel bytový dům se sociálními službami. Obec evakuovala 17 lidí před příjezdem hasičů. Příčinu požáru odborníci teď zjišťují, řekl to mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejdlík. Dodejme, že nikdo nebyl zraněn. V nemocnici v Římě je v izolaci lékařka, která v Kongu přišla do kontaktu s pacienty s ebolou, nemá ale žádné příznaky. Žena, která pracovala v Africe pro organizace Lékaři bez hranic, zůstane v nemocnici v italské metropoli na pozorování do pondělí 8. června.
0: Co se děje v regionu?
2: Lidé si čím dál tím více stěžují na kvalitu pražských restaurací. Zdravotní potíže po konzumaci jídla hlásí pražským hygienikům dvakrát více lidí. V loňském roce na základě těchto hlášení provedla hygiena 386 kontrol restaurací, bister, jídelen a nebo prodejen potravin. Zhruba ve 40% byl podnět oprávněný. Kromě toho hygienici provedli také 1501 kontrolu ve školních jídelnách nebo v nemocnicích. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Odvetami baráže o nejvyšší soutěž o víkendu končí fotbalová sezóna. Do odvet jdou s výrazným náskokem prvoligová mužstva. Ostrava hájí výhru 3-0 na hřišti Táborska, Slovácko po vítězství 4-1 hostí Artis Brno. Od zavedení baráže v sezóně 2018-2019 zatím vždy uspěly týmy z první ligy.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Jak bude v sobotu a v neděli, to ví stoprocentně Dagmar Honcová.
3: O víkendu budou v hlavní roli deštníky a pláštěnky. Zatímco v sobotu bude pršet pouze místy, tak v neděli očekáváme srážky na většině našeho území. A pozor, v neděli zahrozí místy i silné bouřky doprovázené přívalovým deštěm o intenzitě kolem 25 litrů na metr čtvereční. Chce to tedy nějakou pořádnou pláštěnku a možná i holínky. Nejvyšší odpolední teploty ale budou zůstávat letní 24 až 28 stupňů Celsia.
1: Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio. Signál
4: Rádio. 14 hodin, 3 minuty k tomu, tady je Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme události z hudební historie a budeme taky hrát. Na start zahraje Vangelis. Hezké odpoledne s vámi Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Boniem, teď s námi na Signál rádiu. Dnes si připomeneme výjimečný den pro fanoušky kapely Kiss. Zásadní událost se stala před 43 lety. Víc prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Na první zastávce nám svítí letopočet 1983. To glamrocková parta Kiss odehrála svůj poslední koncert s celoobličejovým make-upem. Ve stejné sestavě a znovu zmalovaní se pánové objevili roku 1996, aby v roce 2023 definitivně zabalili svých pět švestek a nechali se zastupovat avatary.

Po proudu času plujeme jen o 12 měsíců blíž současnosti, tedy do 29. dne měsíce května roku 1984. Tina Turner tenkrát vydala své velké comebackové album Private Dancer. Nejúspěšnější deska královny rock'n'rollu byla v roce 2020 vybrána jako kulturní dědictví do knihovny kongresu USA. Stejnojmenný song pro LPčko napsal Mark Knopfler, původně frontman Dire Straits.

Na závěr tragická událost, která se odehrála před 29 lety. Americký písničkář a obrovský hudební talent Jeff Buckley se utopil v řece Mississippi. O 3 roky dříve vydal svou jedinou placku s názvem Grace, mnohými odborníky považovanou za jednu z nejlepších desek poslední dekády.

0: Takhle hraje Signál Radio a Black Box. Automobilová výstava, den otevřených dveří nebo noc kostelů. O víkendu se toho bude dít opravdu hodně, pozvánku přidám za chvíli a nebudou chybět ani osmdesátky. Ray Parker Jr., CC Catch nebo třeba Laura Branigan, tak si na to počkejte.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Radio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of

0: Za 2 minuty 3:15 je s vámi Signál Rádio. S tradičním výběrem pražských víkendových akcí přichází Honza Navrátil.
1: Hezký den, i poslední květnový víkend má v Praze, co se akcí týče, co nabídnout. A začneme třeba v budově Ministerstva zahraničních věcí. To totiž na sobotu chystá Den otevřených dveří, který nabídne k nahlédnutí reprezentativní části této historické budovy a včetně bytu Jana Masaryka. Kdo má rád motory a automobily, tak se určitě vydá na výstaviště v Holešovicích. Právě tady probíhá největší automobilová výstava v České republice. Slavnost legendy přináší přes 1000 exponátů. Do letošní akce Noc kostelů se zapojuje také jedno z duchovních center Prahy na Vyšehradě. Krom prohlídek a liturgií tu bude otevřená i výstava Vzestupy a pády Vyšehradu. Kdo má rád kaktusy a sukulenty, tak se ode dneška může vydat na tradiční výstavu, kterou pořádá Botanická zahrada Univerzity Karlovy na Slupy. Pomalu se rozjíždí i festivalová sezóna, důkazem je festival Mezi ploty, který v sobotu a v neděli hostí Bohnická léčebna. A končíme na nádraží v Braníku, tady se v sobotu slaví Den dětí. Budou mimořádné vlaky a také autobusy a další program. Tak hezký víkend přeje Honza Navrátil.

0: Celine Dion, za 3 minuty bude 15 hodin a společnost vám dělá signál rádio. To nejlepší z 80. let je připraveno v našem playlistu. Zazní Elton John, taky Jason Donovan nebo Suzy Quatro. Teď už Lucie Koldová přidá zprávy a já ještě prozradím, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Brna po dálnici D2, první kilometr, tady je nehoda dodávky a nákladního vozidla, probíhá vyšetřování a je tu neprůjezdný jeden jízdní pruh. Další komplikace vás potom čeká v centru Prahy u náměstí Míru Anglická ulice. Tady blokuje dopravu nehoda 2 osobních vozidel, zdržíte se asi na 10 minut. Tak s tím počítejte a ať už jste na cestách kamkoliv, hlavně dobře doražte do cíle.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ze studia Signál Rádia vás zdraví Lucie Koldová. Je pátek odpoledne a já mám pro vás přehled toho nejdůležitějšího. V Madridu má ode dneška pomník Čech František Suchý, který jako ředitel strašnického krematoria ukrýval popel obětí nacismu a komunismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Mezi jinými ukryl i ostatky několika Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentračním táboře Hradištsko u Prahy. Sochu, kterou navrhl sochař Vladimír Vlček, dnes odhalili zástupci Česka a Španělska. Požár v domě se sociálními službami v Možděnici na Chrudimsku si nevyžádal žádná zranění. Ještě před příjezdem hasičů objekt opustilo 17 lidí. Plameny zničily dva byty a střechu budovy. Okolnosti vzniku požáru nyní vyšetřují hasiči. Ruský prezident Vladimír Putin ví o incidentu s dronem v Rumunsku, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Uvedla to agentura TASS. Ve městě Galaty na východě Rumunska ruský bezpilotní letoun v noci na dnešek narazil do panelového domu a zranil dva lidi.
0: Co se děje v regionu?
2: Milovníci koupání mají ode dneška ve Slaném další možnost. Právě dnes totiž otevírá v ulici U plovárny venkovní plovárna, včetně terasy. Podle správce plovárny je nutné ještě vychytat problémy s usychajícím trávníkem. Ostatní služby jsou ale připravené a jejich cena zůstává stejná jako v loňském roce. Cenová hladina je stejná například také u piva. Honza Navrátil, Slaný.
0: Sport.
1: Čtyřnásobná šampionka Iga Świątek z Polska ve třetím kole Roland Garros porazila 2x6-4 krajanku Magdu Lineteovou. V osmifinále přemožitelka Sary Bejlek z předchozího kola nastoupí proti Martě Kostukové z Ukrajiny.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude sobotní ráno a dopoledne oblačné až zatažené. Na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky. Postupně až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. K večeru pak ubývání srážek. Nejvyšší denní teploty mezi 24 až 28 stupni, na severovýchodě kolem 22 a na horách kolem 18 stupňů Celsia. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Užijte si odpoledne a zůstaňte naladěni s námi.
0: Signál Rádio.
3: 2 minuty po 15. hodině jste se Signál Rádiem. Za moment bude řeč o umělé inteligenci. AI se začíná rozrůstat. Hezké odpoledne přeje Lukáš Frelich a taky Samantha Fox.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Jason Donovan, teď s námi na Signál Rádiu. Nedávný průzkum přinesl jasno ve využívání umělé inteligence při práci. Aktuálně ji používá 38% zaměstnanců, to je dvojnásobek než loni. Nejčastěji AI využíváme při hledávání informací nebo práci s texty, například při psaní, úpravách či překladech. Největší přínos vidí pracovníci v úspoře času automatizací rutinních úkolů. Ale pozor, jsou tady i obavy z nepřesných výsledků nebo chyb a taky z úniku citlivých dat. Toho se bojí až 41% zaměstnanců.

0: Velká klasika z osmdesátek a Billy Joel. Jelikož víkend začíná, tak vám prozradím, co pro vás chystáme v signálech světových hitparád. Tentokrát vás kolega Martin Hovorka vezme do evropského žebříčku 1987. Udělejte si v sobotu večer čas, vaše oblíbená hitparáda startuje úderem 18. hodiny. Erasure, Alanis Morissette nebo Bee Gees vám zkrátí poslední minuty v práci. Za moment.
1: Signál rádio. Signál.

0: Skupina Bee Gees za 5 minut, 3:15, dorazil do studia Ada. Adam, ahoj.
1: Ahoj, Luky.
0: Tak ty jsi říkal, že se chceš po 16. hodině pověnovat hokeji.
1: Ano,
0: já teda
1: ano.
0: Cítím velký smutek.
1: Je to smutné, ale...
0: Já jsem s tím jako nechtěl strašit včera, ale tak nějak jsem to čekal. Nechtěl jsem to přivolat, tak jsem to schválně neříkal, ale čekal jsem, že ty Finy nepřehrajem prostě.
1: Já jsem si říkal, že by tam mohlo být trošičku víc štěstíčka, že tam byly ty tyčky, bylo to...
0: Ano.
1: Že by tam mohl být ten hokejovej zázrak, ale nakonec se to nepodařilo a nedá se nic dělat. Budou další šance.
0: Jasně.
1: Pokračuje se dál.
0: Ty dvě tyčky zamrzí, to souhlasím. Souhlasím i s tím, že se nedá nic dělat. Je to hra, je to sport. A vlastně po hokejové mistrovství světa budeme moct začít pomalu sledovat fotbal, že?
1: Ano, ten já teda tolik nesleduju,
0: ale... Česká republika.
1: Ale nebude tam chybět a to je důležitý.
0: Adam s vámi dál po 16. Já se loučím, užijte si víkend a společně se uslyšíme tady na Signál Rádiu v pondělí v 11 dopoledne. Ahoj.

0: Hladíte vlny Signál Rádia, kde bude už za chvíli kolegyně Lucie Koldová se svými zprávami a po nich se můžeme opět těšit na naše oblíbené osmdesátky. Budou nám tady hrát například Bruce Hornsby, Bryan Adams nebo Kim Kearns. Teště se teď vydáme na silnice.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu máme na D1 na 9. kilometru ve směru na Brno. Měla by tam být kvůli tomu srážka osobáku a dodávky, která může částečně blokovat v provozu. Měly by se tam aktuálně tvořit kolony, proto počítejte i s 10-minutovým zdržením. Signál Rádio vám přeje bezpečné cesty za volantem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hudba se na chvíli odmlčela, aby mohl zaznít přehled událostí. Lucie Koldová vás zdraví ze studia Signál Rádia. Sněmovna dnes nedokončila schvalování přesunu části pravomocí spojených s pomocí lidem ohrožených bytovou nouzí, a to podle zákona o podpoře bydlení s opcí na úřady práce. Debata vyplnila 5 hodin. Provázely ji i osobní výpady. Sněmovna bude na návrhu klubu ANO pokračovat v rozpravě příští středu 3. června. Cenový strop na pohonné hmoty, který stanovuje stát, o víkendu opět o více než 0,5 koruny na litr klesne. Litr benzínu v Česku zlevní o 1,60 haléřů na 42 korun a 57 haléřů. Cena nafty pak po delší době klesne pod 40 korun za litr. Čerpací stanice ji budou moci prodávat nejvýše za 39 korun a 72 haléřů, což je o 54 haléřů méně než dnes. Nejméně 6 z 9 hudebních umělců, jejichž jména se tento týden objevila na programu hudebního festivalu pořádaného administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa k 250. výročí založení USA, odřeklo nebo popřelo svou účast.
0: Co se děje v regionu?
2: Lidé si čím dál tím více stěžují na kvalitu pražských restaurací. Zdravotní potíže po konzumaci jídla hlásí pražským hygienikům 2x více lidí. V loňském roce na základě těchto hlášení provedla hygiena 386 kontrol restaurací, bister, jídelen a nebo prodejen potravin. Zhruba ve 40% byl podnět oprávněný. Kromě toho hygienici provedli také 1501 kontrolu ve školních jídelnách nebo v nemocnicích. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté odjíždí 2. rok po sobě z mistrovství světa bez medaile. Jejich cestu šampionátem mapoval Petr Plintovič.
3: Češi po 3. místu ve skupině narazili ve čtvrtfinále na Finsko, kterému podlehli 1-4. Po zlatu v Praze z roku 2024 tak opouští dějiště šampionátu po druhé za sebou bez medaile. Zlato z loňska neobhájí Američané, ti prohráli s Kanadou 0-4. V dalších čtvrtfinálových zápasech domácí Švýcaři porazili Švédsko 3-1 a Norsko Lotyše 2-0. Právě Švýcarsko vyzve v sobotním semifinále Nory. Kanada narazí na Finy.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Sobotní ráno a dopoledne bude oblačné až zatažené. Na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky, postupně až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. K večeru pak ubývání srážek a nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě 22 a na horách kolem 18 stupňů Celsia. Tímto končí náš přehled zpráv. Přeji vám hezké odpoledne a příjemný poslech následující hudebního programu.
0: Signál Rádio.
4: Pěkné páteční odpoledne na Signál Rádio, kde vás od mikrofonu zdraví moderátor Ada Adam. Češi bohužel letos na hokejovém šampionátu neuspěli, ale napínavá utkání dalších týmů nás ještě čekají. Už za pár minut se proto opět vydáme na ledovou plochu do Švýcarska. K tomu nám tady bude znít další skvělá hudba Signál Rádia.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte Signál Radio, kde pro vás stále sledujeme hokejový šampionát ve Švýcarsku.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Radio.
0: Tam se naposledy konal v roce 2009. Je to tedy už dlouhých 17 let od doby návratu do země výborného sýra a známých hodinek. Američané tehdy bojovali o bronz, letos ale vypadli už ve čtvrtfinále, stejně tak jako český národní tým. Turnaj ale nekončí a velmi napínavé souboje nás budou čekat hned zítra, a to od 15:20 Švýcarsko-Norsko a také v 8 hodin večer Kanada versus Finsko. O definitivním vítězi by se mělo rozhodnout v závěru víkendu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Radio.

0: Společnost vám dělá Signál Rádio, kde nás už neděli čeká opět zajímavé vyprávění kolegy Davida Černého v rámci pořadu Miluju Prahu. Tentokrát se vydáme do krypty kostela svatého Jiří na Pražském hradě. Právě tam totiž stojí dost děsivá socha slečny Brigity. Její tělo je velmi věrohodně stvárněné v pokročilém stádiu rozkladu. Uslyšíme příběh o velké lásce, odloučení, falešné pomluvě a žárlivosti, která stojí za vznikem právě této sochy. Chcete vědět, proč se mladá Brigita nestihla vdát za sochaře, který v takovém stavu do kamene vytesal? Poslechněte si poutavé a dost tajemné vyprávění Davida Černého už v neděli u nás na Signál Rádiu.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádi.

Vracíte se Signál Rádie, kde pro vás pravidelně hrajeme úžasné hity z let minulých. V této hodině nám tu ještě budou například znít Freddie Mercury, Bonnie Tyler nebo Patrick Swayze z Wendy Fraser.

0: pátek trávíte se Signál rádiem, kde se společně podíváme na aktuální dopravní situaci a v příští hodině nám tady budou hrát například Tina Turner, Falco nebo ABBA. Užijte si opět to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor si dávejte na neprůjezdný levý jízdní pruh na Pražském okruhu na 22. kilometru ve směru na D1. Momentálně je tam nahlášený hustý provoz. Počítejte se zdržením. V hlavním městě buďte opatrní i na srážku dvou osobáků v ulici Chlumecká.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Krásné páteční odpoledne, právě odbyla 17. hodina a ze studia Signál Rádia vás zdraví Lucie Koldová. Pojďme na přehled událostí. Pražský institut klinické a experimentální medicíny od června povede Romana Benešová, která působila v poradenské společnosti KPMG nebo skupině Kaprein. Dosavadní ředitelka IKEM Helena Rognerová se vrátí na ministerstvo. Bude působit jako poradkyně ministra zdravotnictví pro oblast veřejného zdravotního pojištění a řízení nemocnic, uvedlo dnes v tiskové zprávě ministerstvo zdravotnictví. Poslanec za motoristy a někdejší velvyslanec Karel Beran se dnes vzdal mandátu. Ve sněmovně by Berana podle volebního serveru mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o 6. výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. Evropská unie uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur z evropských fondů. Brusel tak učiní s ohledem na pokrok, kterého Maďarsko dosáhlo či ještě dosáhne v oblasti reforem, a to pod vedením nové vlády. Oznámila to dnes podle tiskových agentur předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
0: Co se děje v regionu?
2: Kampaň Prahy na podporu turistického ruchu je letos postavená na literatuře. Hlavní slogan zní čtěte v Praze jako v knize a cílem je přivést do hlavního města turisty, které zajímá kultura. Městská firma Praxity Tourism vytvořila celkem 3 klipy na motivy procesu France Kafky, Golema od Gustava Meyringa a třetí klip, který symbolizuje tvorbu exilových spisovatelů 20. století. Kampaň bude stát celkem 22 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Rusko uspělo u disciplinární komise Mezinárodní hokejové federace s odvoláním proti zákazu účasti v mezinárodních soutěžích v příští sezóně. Neznamená to ale jeho automatický návrat. Nicméně disciplinární komise vrátila záležitost radě Mezinárodní hokejové federace, aby své lednové rozhodnutí znovu analyzovala a případně upravila.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Podle meteorologů bude zítřejší ráno oblačné až zatažené. Na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky, postupně až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami na ostatním území. K večeru pak ubývání srážek a nejvyšší denní teploty mezi 24 až 28 stupni, na severovýchodě kolem 22 stupňů a na horách 18 stupňů Celsia. Je pátek po páté, zprávy končí, víkend pomalu začíná. Čína. Mějte pohodové odpoledne se Signálem.
0: Signál Rádio.
3: Hezký podvečer na Signál Rádio. 17. hodina odbyla a venku to praží jako v červenci. Na osvěžení si tu proto dáme další pohodovou muziku z 80. let. Hrát nám tady bude například Falco, ABBA nebo John Farnham. Tak buďte i nadále s námi.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádio jsme si hráli Falka. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie měla církvi předat v sobotu 30. května. A to právě v ten den památky svaté Zdislavy, kdy se v Jablonem v Podještědí koná tradiční zdislavská pouť. Církev zatím neřekla, zda bude lebka opět vystavená a v jaké podobě. Na rozhodování u budoucnosti vystavení relikvie se nejspíš bude podílet i Liberecký kraj, tvrdí to náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.
1: Je velmi pravděpodobné, že k tomu přistoupíme a bude ustavena na bázi arcibiskupství komise, která bude řešit jak prezentaci toho, jak budou ostatky vystavené, tak samozřejmě i to zabezpečení, ale to je teprve v běhu a na začátku, takže o tom budeme určitě informovat. Ale Liberecký kraj se bude jistě rád k tomu hlásit.
0: Zloděj relikvii nevyčísletelné historické hodnoty ukradl z relikviáře umístěného na jednom z bočních oltářů baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. Poté ji zalil do betonu s cílem ji pořbít do řeky. Policie muže zadržela 2 dny po krádeži.

0: Miroš Berka nám hrál na Signál Rádio, kde se ještě v této hodině můžeme těšit například na Weather Girls a nebo Madonu. K tomu si také už za chvíli připomeneme jednu výjimečnou skladbu, která se kdysi nahrávala na pásky. Tak držte signál.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia.
2: One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man?
3: Yeah, she's at home.

0: Máme přesně minutu do 6:45 a to je ideální čas zapojit náš magnetofonový přehrávač. Vybrali jsme pro vás totiž další chuťovku z naší jedinečné sbírky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Teď potěšíme všechny, kdo by chtěli na chvíli trochu zpomalit a vychutnat si jeden z temnějších a velmi zajímavých hitů Ice Without Face od britského rockera Billyho Idla. Název si prý tvůrci vypůjčili z francouzského hororu z roku 1960, který právě nesl název Oči bez tváře. Je to patrně z důvodu, že zpěvák ve svých pamětech údajně uvedl, že ho staré černobílé horory vždy fascinovaly. Billy viděl prý určitou paralelu mezi tímto snímkem a tehdejším obdobím, který zažil v New Yorku v 80. letech. Zapínám play na naše Magiči.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Hatter Girls nám zpříjemňovali večer na Signál Rádiu, kde se vydáme za novinkami v dopravě. V příští hodině tu na nás pak bude opět čekat to nejlepší z osmdesátek. Těšit se můžeme na Alphaville, Bangles, Village People nebo Roxette.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se na D1 na 14. kilometru ve směru na Brno, kde byste si měli dát kvůli srážce osobáku a nákladňáku větší pozor za volantem. Tvoří se tu dlouhé kolony, kvůli kterým se můžete zpozdit v rámci desítek minut. Klidné večerní jízdy vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný podvečer se Signál Rádiem. V rychlém přehledu se teď podíváme na to nejdůležitější, co hýbe dneškem doma i ve světě. Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat, a to kvůli přesunům agent z úřadů vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny a protest vyjádří černým oblečením. Odboráři agentury pro sociální začleňování nepůjdou na svá pracoviště a odpoledne představí společné požadavky s dalšími odbory veřejné sféry. Trestní stíhání bývalého šéfa loděnické společnosti GZ Media Zdeňka Pelce definitivně zastavil krajský soud v Praze. Potvrdil tak předchozí rozhodnutí rakovnického okresního soudu. Podle policie Pelc loni pod vlivem alkoholu způsobil smrtelnou nehodu u Nového Strašecí. Soudnímu projednání, které by mělo následovat, však brání jeho vážný zdravotní stav. Ceny ropy se snižují, za jejich dnešním poklesem stojí zprávy o dohodě mezi Spojenými státy a Íránem o prodloužení příměří. Severomořská ropa Brent krátce po 3:30 odpoledne středoevropského letního času vykazovala pokles o 1,8% a pohybovala se nedaleko $92 za barel.
0: Co se děje v regionu?
2: Ředitelství silnic a dálnic kvůli plánovanému rozšíření Pražského okruhu na 6 jízdních pruhů v minulých dnech uzavřelo 2 nadjezdy v ulici k Austisu a v ulici k Zadní Kopanině. Oba původní mosty se zbourají a místo nich tady vzniknou nové. Pro řidiče to znamená komplikace například při cestě do kompostárny ve Slivenci. Až do 27. prosince je možný příjezd pouze ze směru od obce Ořech. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Jistota medaile bude ve hře v sobotních semifinálových zápasech hokejového mistrovství světa v Curychu. V úvodním kole od 15 hodin a 20 minut se utkají domácí Švýcaři, kteří touží po prvním zlatu v historii s překvapením šampionátu Nory. Severané naproti tomu usilují o prémiovou medaili. Druhý zápas od 20 hodin se hrají týmy Kanady a Finska, které vyřadilo v semifinále Český výběr.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi meteorologů bude zítřejší ráno oblačné až zatažené. Na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky, postupně až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území, k večeru pak ubývání srážek a nejvyšší denní teploty mezi 24 až 28 stupni, na severovýchodě okolo 22 stupňů a na horách kolem 18 stupňů. A to byly poslední zprávy tohoto dne. Lucie Koldová vám děkuje za pozornost a naslyšenou zase zítra.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 2 minuty po odbytí 18. hodiny na Signál Rádio, kde vám od mikrofonu se hlásí moderátor Áďa Adam. Už za pár minut tu nás ale opět navštíví kolega Jirka Svoboda, který pro nás má přehled dnešních zajímavých výročí. Co se všechno stalo 29. května v průběhu času, se dozvíme už za chvíli.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 17 hodin, 13 minut, ideální čas na to, aby nám Jirka Svoboda pověděl o dnešních výročí.
1: Posloucháte Signál Radio, už je 29. května a v roce 1865 to byl den, kdy byly Mariánské Lázně povýšeny na město. Pojďme se teď vydat proti proudu času za dalšími událostmi z minulosti.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byl v roce 1964 zahájen prodej populárního automobilu Škoda 1000 MB, zvaného MBčko. V roce 1959 americká raketa vynesla do kosmu dvě opice, jejich let trval 15 minut. Stav bez tíže přečkali v pořádku, ovšem v rozporu s plánem letu nestiskli tlačítko pro vyslání Morzeovy abecedy, i když tento úkol dlouho nacvičovali. V roce 1953 lidé poprvé zdolali nejvyšší horu světa Mount Everest, byli to Edmund Hillary a jeho šerpa. V roce 1787 se konal poslední pohřeb na starém židovském hřbitově v Praze. Pohřbívat se tady začalo už počátkem 15. století. A v tento den v roce 1453 Turci dobili město Konstantinopol, hlavní město tehdejší Byzantské říše, dnešní Istanbul. Někteří věří, že to signalizovalo konec středověku.

0: To byly Alphaville a ty nejlepší hity z let minulých tu pro vás hrajeme na Signál Rádio, kde se už dnes po 19. hodině můžeme těšit na oblíbenou rubriku Hvězdy na síti. Kolega Martin Čípa pro nás pravidelně sleduje sociální sítě, kde jsou slavné hudební ikony z 80. let velmi aktivní. A Martin nám tak dodá přehled o tom, co chystají, o čem komunikují se svými fanoušky a další zajímavosti. Tak mějte naladěné Signál Rádio, kde nám budou už za chvíli hrát ještě Cutting Crew, M People nebo New Order.
1: Signál Rádio.

0: Konec pracovního týdne trávíte na Signál Rádio, kde železniční nostalgii nabídne na víkend kolega Luboš Dvořák.
1: Mezi Českou Kamenicí a Kamenickým Šenovem na Českolipskou byla zbudována 5-kilometrová železnice. Poprvé zde vlaky se projeli 10. února roku 1886. V září 1979 byla ale trať zrušena. Kvůli špatnému stavu byla doprava ukončena v roce 1992 zcela a o 3 roky později se nejstarší části ujal klub přátel lokálky a v létě 1996 zahájil sezónní provoz historickými parními a motorovými vlaky. V roce 2008 trať zakoupil klub železničních cestovatelů, který v roce 2011 na trati obnovil provoz turistických vlaků. Tolik historie. Současnost je taková, že o víkendu se bude slavit ve velkém 140 let od zahájení provozu na trati. K tomu ředitel klubu Bohumil Augusta vydal knihu o její historii s názvem Šenovka. Staré vlaky budou po oba dva dny pendlovat mezi Děčínem a Jedlovou. Podrobné jízdní řády jsou na webu klubu železničních cestovatelů, kde se dozvíte i o řadě dalších akcí. Pohodový víkend u Šenova na staré železnici přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: Pohodový večerní čas se Signál Rádiem, kde už se chystá kolega Martin Čípa se svou rubrikou Hvězdy na síti. Poví nám, co o sobě prozradili slavné hudební ikony 80. let na svých sociálních sítích. A to už za pár minut. A Adam vám přeje do té doby hezký poslech naší oblíbené hudby.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádiu jsme si hráli Eňu, teď už ale přišel čas na Hvězdy na síti a na kolegu Martina Čípu.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádiu.
2: Phil Collins se po delší době objevil na veřejnosti a dokonce poskytnul rozhovor pro BBC. Prozradil, že dostal nabídku vystoupit během jeho uvedení do rock'n'rollové síně slávy. To odmítnul kvůli zdravotnímu stavu, cítí se ale prý poslední dobou mnohem lépe a nevylučuje v budoucnu koncertování ani tvorbu úplně nové hudby. Kapela Journey ukazuje na Instagramu fotky a videa ze svých koncertů. Fanoušky teď potěšili zprávou o dalším pokračování turné, ke kterému přidali hned 40 termínů. Bohužel jen ve Spojených státech. Robbie Williams pak sdílel video z příprav na filmový festival v Cannes. Časopis Vogue ho zpovídal přímo v jeho šatně a Robbie odpovídal na krátké otázky. Třeba prozradil, že nejatraktivnějšími vlastnostmi jsou pro něj empatie nebo humor a mezi jeho zlozvyky patří kousání nehtů, dokonce i na nohou. A sociální sítě jsou stále plné příspěvků o filmu Michael. Životopisný snímek o králi popu už vydělal přes miliardu dolarů a stal se tak bezesporu jedním z největších filmových trháků letošního roku. Na vlně zájmu o Michaela Jacksona se sveze také platforma Netflix, která oznámila, že chystá vydání nové třídílné série s názvem The Verdict. Ta nás vezme zpět do doby, kdy Michael čelil obviněním ze zneužívání nezletilých. Více se dočtete taky na našem webu www.signalradio.cz. Nezapomeňte nás sledovat taky na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neuteče. Z online světa zdraví Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádio.

0: Páteční večer trávíte se Signál Rádiem, kde vám budeme i nadále zajišťovat skrze naši muziku klidný přechod do pohodového víkendu. Další jedinečné hity 80. let tu už vidím v našem playlistu. Těšit se můžeme ještě v této hodině na takové hvězdy, jako jsou například Elton John, Skiki Dee, Los Lobos nebo Whitney Houston.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

Ve vašich reproduktorech mám zní signál rádio, které můžete sledovat na našem Instagramu nebo Facebooku. Dneska jsme tam například informovali o tom, že jedna farma spustila samosběry jahod. Navíc deprý můžete v neděli od 13 do 18 hodin oslavit Den dětí. Program bude velmi bohatý, malování obličeje, hasiči a jejich technika, nafukovací atrakce, dětské hřiště, kuličková dráha a mnoho dalšího. Více informací o tom najdete na našem profilu na Facebooku nebo Instagramu. Thank you.

0: Signál Rádio.
1: Tohle je Signál Rádio, kde si pro klidný páteční večer budeme pouštět další úžasnou hudbu. Budou nám tady hrát například Depešáci, Pet Shop Boys nebo Eurythmics. K tomu nás také navštíví kolega Lukáš Blaha, který si pro nás připravil další vydání Signálu hudební minulosti. A dám vám přeje pěkný zbytek dne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Závěr pracovního týdne trávíte se Signala Rádiem, kde už startují signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Na první zastávce nám svítí letopočet 1983, to glam rock.

Nová parta Kiss odehrála svůj poslední koncert s celoobličejovým make-upem. Ve stejné sestavě a znovu zmalovaní se pánové objevili roku 1996, aby v roce 2023 definitivně zabalili svých pět švestek a nechali se zastupovat avatary.

Po proudu času plujeme jen o 12 měsíců blíž současnosti, tedy do 29. dne měsíce května roku 1984. Tina Turner tenkrát vydala své velké comebackové album Private Dancer. Nejúspěšnější deska královny rock'n'rollu byla v roce 2020 vybrána jako kulturní dědictví do knihovny kongresu USA. Stejnojmenný song pro LPčko napsal Mark Knopfler, původně frontman Dire Straits.

Na závěr tragická událost, která se odehrála před 29 lety. Americký písničkář a obrovský hudební talent Jeff Buckley se utopil v řece Mississippi. O 3 roky dříve vydal svou jedinou placku s názvem Grace, mnohými odborníky považovanou za jednu z nejlepších desek poslední dekády.

0: Rádio, a protože už se pomalu blížíme ke konci mého vysílání a je páteční večer, znamená to, že už od 21. hodiny bude náš program plný těch nejlepších romantických balad z 80. let. Ano, je to tak, odbytím 9. hodiny večerní startuje pořad The Power of Love, který je tu pro všechny zamilované. Tak si udělejte tu správnou atmosféru se svíčkami, dobrým jídlem a nechte se unášet na vlnách lásky na Signala Rádiu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Hladíte Signál Rádio, kde se s vámi loučí moderátor a Adam. Budu se na vás těšit zase v neděli odpoledne. Užijte si zbytek pátečního večera z Power of Love a přeji vám krásný a pohodový víkend.

si za něj nekoupíš. Jo, karton na bolek, já taky po ruce lám. Rýba, cibulka, tapety, parmazán. 5 kilo hráků, nebo čím si? Kalvin Klein. Tak, možná, že to není

byla spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: prachy. Si.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce, tak buď od 20. června u toho.
2: Když slyšíš tohle,

0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.
1: The Power of Love. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána na Signál Rádio.

The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
1: 80.
0: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
1: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
0: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
1: Jsme Signál Radio.
0: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.